0: Sida menšino popečiče, čera vujki hok a tok, mi vočica, a Milano to bude zaušetiš dženca pola nas. Vozo su tema finale bič tvoje zadku ľavo?
1: Na dobar ranje, hajrune, tak nudom slyšime, kak tam čera bie na finalu bič voli budovie ture mi vočicach. Dalša tema su hendije na šulach a nove postajenja, nimo toho pola dneme na aktualne trende v kuchni a kak vone varenje doma zmenja. A v našim rädže vo národných menšinách sme dženca pola Nemcov v Mađarskej.
0: A vy sa pokokneme tiež, kak ľudža reaguja na příjomne vedro vonka hacu zbožoni za nedebia hižo s vujkými kanemi po svojské zárode kvatača tam posobota postarač, zo je poda vožná. To všetko dženca písané vúsovanie hač dođe večich s Milanom a Jakubom.

0: jednač popečich jenu a tute stučki nás vočakuja, hač došešćich například zaspiva Dennis Wenzel.
1: Nech je tu niečo na juživenia, nech bu troba ve nama
0: aber tisch Monika Klesec.

to je Mičkeli tu serbskim rozvosu. Zaspěvá nám ty štuty hodiny, hač doše ših nitkopa, kce so svoa, jimač Jan Reda. Tu skutkuju jednač, nedom dvanač menšinou popečich.

0: Sim žive tu, a tu skutkuju spiva Jan Reda, byl knášec, če 40 litrov su namerili například Bukecach a to svoprodže svyšal čera vůlke vodechnenie po cvi Vúžice spadky, aj dešť je Vúžicu oprodže vokvodniu, to môžeš bez dvila rec a naraz by chytro čerstve vonka, to su si nekoci zase raz bez z kamora vúrebali, ale kakda su Serbia? Tun horce, du horce tu seisch wech tijenio pšetrali, stübechu tam hich tippe, bockibe. Kaksu so domu spšen nas napšetši uili.
1: Momo mo im pasengste jo. Tam su se dučki ukupali, a muss man den utskočili, šo trebno bova. To, nas kire, sadem že dupel, so tamo leta nista usta nutska, bo im pasengu letska, šlica.
2: Nie, du čopo du ja netreben stajne, ale duš bo to neke bleje take, tene vokvodne ne bo, to bon teni orene. Mo cemo šun take svobodne kođiče, no, nic jarab počič, also 42 ja netrebam šec.
3: No, ja bojemo prava, musmo šetšte te vulke zbožo mili, so smo noce mili do niske temperature, suše svoje bydle na pševetriu, tu ne dere spavu a pon muže jen to zneš.
4: Šo poradku kajše bo, netko čo šula los a šuli se vezo za džiči lipe koncentruje.
0: Aj při takých přijomnejších mibych lečných temperaturach, mibe a tola trošku dišči kojte nebude jenož dženca, ale bez vila tež přichodných dňach, to môžeme raz vúboko vodychnič a si lubič dač. No a kaby čera na zatkula bičture, na finále zatkula bičture Miłoczycach, nedam pokukne tam však sme sa naprašovali, kakšu ľudia horcu tu přetrali. Nedom krutký rezime čeho všeho vôľkého zariadovania tam.

0: Agenza, Jessata, Cera, Jessata, Stacia, Star, Luigi, Miwa, Chizach, Wulki, Hoke, Adok, Dobschetzera, De Prajo, Sede, Geisteki, Marvel, Vesnes, Svejen, Dvaceci, Mustvo, Dobische, Finale, Beach Tour, Radia, Satkule, Cera, Miwa, Chizach, Zabeschi, Situista, Pschipa, Svuchario, Domatej, Prajo, Ach, Dešč, tu mi tak netko neva bi, to si račo radio zapiknu. Volejbul na najvyššim nivoje, to sme tež radio slyšeli a si tež namestne vidžal. 4 hodine tam, mimo čicach, Bobket, Sichanske hali, Rajachu, predhač bieše jasne, štú sme pokál sobu domoj zač. Halina Hiduškec nám vo čerašim finálu rozpravia.
1: V Jichanskej hali je z Rajnišča maj so kopjachu pšiladovario zobuchu votre bule finalistu vopke džibohali. Duel rikaše Malinovki pšečivo serbske rakieče. Znate mjena, ki su byli nikotre raze na staciach Lica Vidic. Po cioch sadžbach rikaše dobyčer serbska raketa vokovo Kiljana Cyža, Metoda Hoze a Diane Heinec. Nue mjeno je to na liščine dobyčerio zatkula beach finala.
2: Na počátku skupinskej fáze smo mu Uso in sa koncentruje na rali, a potom sa započo stopnovač a nekaj finále smo sa musím šo dali, čo dalo nás učilo.
1: Nur mjeno je to na liščine dobyčerio zatkula beach finala. Ale nic jene šprinje mestna dostachu myto, lica možachu znova mústva, kýž sú v předkole von, než to drotného dostač, moderátor Felix Cyš je z nimi kvisoval, za to dobechu svoju vůjčku napínač.
3: Kak vůlky je náš letuší pokal za dobyčera. Jenož vodalo kaladač, tam so 40 cm trochu ja, tu fyl je trochu peča 40 Korektna odmowa je 44,2. Kielko mústvo je so doromady na všetkých staciach lica obdzieliło. Po takim stajne každú staciu maximálne 20. Tu sme v 110, 120 trochu je. Tá prava odmowa je 160.
1: Voni dostachu dobropis za deno, kýž môža si jako mústvo zesvožeť štač. Filip Buda je jeden z tak mienovanoch Lucky Loserov.
4: Ja sem gestem nächsten Liedži, das hab ich heute getrochovanske Praschen hatte. Ja, nächsten Satz ich mir das natürlich schon breit getrochoval, ale čím bude sa ja veselu, nekeb sa stúm čekvapenku, oju.
1: Kulovate večo z pšelšo na piatom finálom to bieše a hižo nitko suso mústva znova za klituši píčtuku zatkule prašeli.
0: No vidíš, a potom sa zaujíš, tež zase modžina nakopí a ďalší sa vesela na písanú bičtúru 2007 a 2023 a to tež vizo nás zajmuje, kto tam modžina pokáza, ľudžo si tam ráde dojedú, to však sú názornenia letušeje bičtúry. Serbská raketa je dobyčer letušeho bič finála v Miłoczycach 23 mústvo je v pokálčera vojovalo a v obraze tuto vúbidžovania namakáče tež na Instagramovom kanálu MDR Serbia. Modžina je tam pilne v obraze romadživa, tuž tam môžete si to ráde raz vobladať. 5 hodín, 3 a 20 je, tu je Serbský rozvoz, Milan a Jakub.

0: Ed Sheeran je dospieval a s tým je na po šestich.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Milan Greulich.
2: Zorecký zaposvanc z Jaskového Sejma a Florian Öst, CDU, budú parlamentárskeje přírady založby za serbský ľud uzvolené. Voľby bychú posledným posedženským týdženiu Sejma do letnej přestavky. Öst vidí serbskú tradíciu ako krúte v obstatku Užice. Kultúrne namrievstvo Serbo, Škitač a Zdžeržeč je zromadná zamovitosť, tak Öst. Založba za serbský ľud financuje sovoc Jaska, kajštež Zakskeje a Braniborskeje, parlamentárska přírada Rada poradžuje založbu úradu. Jej príslušeja stajne dvaj zastupéry z Jaskového Sejma, kajštež krajnýju Sejmu Zakskeje a Braniborskeje. Zakský kultusový minister Konrad Klemens je včera zomadne se zamovitými krajného zariada za šulu a kubvanie Vyššiu šulu Slepov opýtal. Klemens ďakovaše so vúčarskému kolegie, šulskému viednistvu a sobodživačariam za ich vobladnivé reakcie na neviecúne popularizovania podavka, kýž by so na kubvanišču v Mircu stal. Tedy by šulské navodníctvo po pohorškách nedom na prvním dňu externé dživadvoj projekt zakončivo, zrečenie vúpovedživo, kajštež starších a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmove s ministrom narečachu pak tež téme, kajž stúpace líčbe šulariove slepom a pobrachovace personál. V serbských institúciách sú tu kvíľu jenož jednotlivé miestna vúpísané, za tute pak čím núznišo ľudí pýtaja. Také miestno za šulské sociálne dživo na serbskej vyššej šuli Ralbice ižo dlie nevobsadžené. V redakcii serbských novín pýtaja navodu za rozšírenie a marketing a ešteš marketingového manažera. Pola vobiju miestno so doba požadania dále podlieši, dokež dota žanrch so hoďacich kandidátu nimaja. V nemsko-serbským ľudovým divadle je miestno dramaturga za serbské a nemské divadlo dále vúpísané. Zajímca namakao je projekt Zári za miestno rečného motivátora ve Slepom a Vohozach. Budíska iniciatíva Happy Monday Vesova Punžela bie čera na 5.20 také zetkanie miestče přeprosova. Deščikadla nesvieča hukajš plánované na serbským kiršiove ale kamentným domie. Iniciatíva pracuje sovot náleča 2024 čivo mnohodnosť, kreatívnosť a demokratickú zromadnosť Budíšine. Jacáč posta tovarstvo, skupinu a institúciu zariadovania podpieruje, mes druhým tež domovina, rečne centrum Vitae Serbský institút SLA a Dživadvo. Serbská raketa reka dobečarské mústvo letušie bič volibulovie túre zadkule. Ve finálu čera Mivočicach přesadžichu so po cioch sáčbách prečivo mústvu Malinovky. Mústvo vokovo Tadija Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prvný raz pokal. Ižo po finálu porazichu loňších dobečariov Zambuka All-Stars. Niedže cista posta ľudí by na finále túre do Mivočic prišlo. Dohromady by leca 10 stácií. To bych upovězče, když namakáče tež na naši internetové straně a v app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Čeca je zvětša pomručeno, v osobě večer tu a tam snad čtež kus, kdež čiká 19 do 21 stopňů.
3: Na drohách šitko mírne beží kajš na štrčku. Tu iš vám dobrú avistu jezvu přijemoj. S Milanom, si nedom 4 menšiny po napo 6.
1: Serbský rozvoz.

skupina Republika, da spevam Mamona, kratko do cibilki našeš. Džencam, tam je zjavne zahradovanje v Vujki Dubravje od večera na posednih diskutuja zamoviči v novem strojotniskim centrume. Radičeljo a vobedlerjo su to vutrobne vitani do tamniše tovarstvo o domu Vujki Dubravje Dženca večer na posednih. Mođina dopredka reka přichodnu sobotu. To su zajmce vutrobne vitani na Power Serb do Nuknice přizioče rade svoj mođinski klub, rejovansku skupinu, aber tež přečeski kru. Přes Instagram rade tež pola serbskeho mođinskeho tovarstva Pauka. Pečo mili jedne mústve znamenča byč. Sobotu sa vubiđovanje potom na pocioch zaji. Potom je tež aftershow při kopšinjanskim rođišću. Mođina je tam vutrobne vitana. Na serbske blido budyšinje vita jutce tudyša domovinska skupina šitkých zajmcov a to od popodňu pečich serbskim domje skáčovanský rumnošti založby za serbský ľud cíče taži na čaj, šmaucu pomazky, literárne kvoščenky a reálne rozmovy našej mačerštine. Štvort skáduje sa Voklečanská gmenská rada a to večer 7. hoče k vodnemu muži ve Voklecach. Na zromadný vuliet přeproša serbská dekanátna mođina tež lica zaso nedželu 13. septembra to budže. Romadžeci šidža po šprevje čumikovač a že 24. augusta mili som bodostný online pola dekanátneho dušepastorstva přizivič.

0: Cibidlki našistje, vod tutel, nova šulska leta. Maš moratko tež na gimnazijach a vyšších šulach, hač do 8-letnika tobole, abo špinže vostan štole nie je zakaz, ale v usvobodženie, tak sakski kultusminister Konrad Klemens připovedži a praj, o tom sme však včera hižo rozpravili, šako očakuje se z toho, že sa koncentrácia šulorio polepší a miesobne přečený kontakt tež na koncu. Za veľa šulu zakaz šmoratko pak ničo nového nie je, šako sú to dávno hižo sami riadovali, vie napríklad Lydia Mačiová.
1: Hej, tak je na vyšej šuli v Ralbicach v domovom poredže z leta 2020 zapisane, že so šmoratko na šulske ležonosti nevužíva, a to páči za 6-letniki, nic jenož hač do 8-letnika, kaž je to netko pod suvizakskej postajene. Jeli za vobladuje vúča abo vúčaka vúživanie digitálnych nástrojov v vúčbe jako pedagogiste z Mysvapone, potom smeča so vone v vúzačných pádach vúživač, tak je mi návodnica Milenka Koborova na naprašovanie zdželiva. Tež na vyšej šuli ve Voklecach sú privátne handy a mobilne kunčné nástroje po cvej šulskej ležunosti hasnené a ve šulskej tobole zaurené. Kajž tam z leta 2024 v domom po registri. Při pšenženiach so nástroje z čázaja a smeča so jenož od starších vodovzač, tak vednica šule.
0: Zmys nové regule tiež však je, so mili vúčarjo netko gajš policistča vokobijač a kontrolovač, abo nie je tún zmys toho, hať sú tie šitke šmuratka došach, tak kultusuje minister Klemens dále. Bude pak zajímavé, kak so zakaz v obchodze přesadží ze stron šulorjo, Sakskie šulaskie rade dre by vulka kritika svešeč, voni minja, dže dižnic šuli, mili šulorio vopkat ze šmoratkom navuknič doma, to šak husto tak nie. Pšušim, reaguje kultus na studuje, kotrež jasne dopokazaja, so je so koncentrácia šulorio pohubienčiva, ze zakazom chcedža tomu napšečodživač. Hej, viac k téme namakáče tiež na našej internetovej strane a našej dámotnej app MDR Serbia. To môžete si raz načítať, što, kak a dže a ďalšie informácie tu tej téme. 5 hodín, 8 až 40 je a to je Mitch Kelly. Bez tebe nie som tu.

0: Emo Berra.
1: Ojú, la niña zaspievaja z leta 2020 je tu ten titul. Ale so pšeušo dere na Polska. Nitko pak je čas za naše
2: nábožné slovo.
1: A tu te má dženca rano Anna Maria Zarnova ze serbských Pazlíc.
3: Když chodíš nitko liču po polných abo lesných pučikách, vúľadaš mnoho zelu, kýž nitko kčia. Zela maja hojacu moc a sú přírodné lekarstvo. Jeli zo máš vidu vo ich mocach, dobíš so jenoš skýleč a je zezbírač. A hižo môžeš zelo naložovať, když škúli so či špatne vyjde. Zo nebezcova skorev naložuje mnoho ľudí prevenciu. Hýbaja so pravidlovne a zeživia so na struhe vášne. Nemsky pak slyšiš deň a čas čišo, zo koruje tovašnosť na duši. Ducho nebiera spraju, zo kodži džen sa viele ľudí do psychologických praxov, zo bohu so ustrujili, ale mało ľudí, če k siatej spovedži. Vizo je při všej šelakorosti psychických brachov rada fachovca prašana a trebna. Ale snano džela vierivi nazonenie, zo je či po spovedži lošo vokovo utrobe, když vieš, zo sú či rýchy vopravdže vodate. Siatem sčenju po Mateju přijúva nám Jezus. Struji netrebaja lekaria ale kori. Miłosči u utrobuchcu, a nic vopore. Jezus přiwobroči so k nám, ke kuždemu z nás, v osobinsce. Chce nám svoje nebeske lekarstvo darič. Nie je viace treba, hač zo so skilime a je přiuzame. Vidžu to jako dobru prevenciu za dušu, runje dženca u cujem kvatku a šmiatku svieta.
1: Dobraj Anna Maria Zaunova ze serbskich Pazlíc, nadoku a zamovitosti nebelčanskeje vosade.

0: što su nam zastavnice takle zđilili. No, to je Milan.
1: Policija zđilili.
2: V prečecach na Estorje čera poponju 7-30-letne z dota neznatých příčin s autom do mosta zajev, v nišče namiestne nezboža zemrie, policia pýta svědkov. Dalšie češke nezbožo je so čera večer na A4 stavo, mě s honým vujezdom a svoný boršču je 5-70-letne pozaču naraz od lievie na pravú jeznu zmieniu a bozdiu. Nakvádne auto za ním je na to do neho zajevo a vun potom do dalšieho auta. 5-70-letne a jeho sobu jeduca buštaj češko zranená je. Škoda 11,000 €. A v Brietni Michalkách podľa Vojarec sú neznačí nedelu štacionárne byskač v obškodžili, ktorýž by miesto hakle v júliu instalovalo. Škoda je vulka 30,000 €. Polícia pýta svietku, kýž sú tam na Drežanské v Brietni Michalkách nedelu poponiu, než to v obkečbovali.

0: Little Talks of Monsters and Men. Du serbsky im Raus, was so stimm. Je naposed mich.
1: Serbsky Rozvoz. Bojestje. Studio Milan Greulich.
2: Zorilski, Zapusvans, Zjaskovo, Sema, Florian Öst, CDU, Budo, Parlamentariske, Pširade, Zavožbe za Serbski Lud, Vuzvolene. Vulbe bichu poslenim posiđenskim tiđenju Sema do ljetneje přestavki. Öst vidži serbsku tradiciju jako krute vopstat kvužice. Kulturne namrevstvo Serbo Škitač a Zdjaržeč je zromadna zamovitost štak Öst. Zavožba za Serbski Lud financuje sovo Zjaska, kajštiš Zakskeje a Braniborskeje. Parlamentariska Pširada poradžuje za vožbu radu. Je přísvušeja stajnje dvaj zastupere Zjaskového sejma, kajštež krajniju sejmu Zakskeje a Braniborskeje. Zakski kultusový minister Konrad Klemens je čera zomadnje ze zamovitimi krajného zariada za šulu a kubanje vyšu šulu Slepovo petao. Klemens čakovaše so vúčarskému kolegije, šulskému viednistvu a sobudževa čerjam za ich vobladnive reakcie na neviedzone popularizovania podavka, kiž by so na kubanišču v Mircu stao. Tede by šulske navodnistvo po pohorškach nedom na prvním dňu externe dživadvoje projekt zakončivo, zrečenie vúpovedživo, kaj štež staršich a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmove s ministrom narečaru pak tež téme, kajž stúpace ližbe šulariov v slepom a pobrachovace personál. V serbských instituciách sú tu kvílu jenaž jednotlivé miestna vupisane, za tute pak čím núznišo ľudí pýtaja. Také miestno za šulské sociálne dživo na serbskej vyšej šuli Ralbice hižodlieje nevobsadžené. V ľudovém nakladníctve domovina pýtaja novodu za rozšírenie a marketing, kajž tež marketingového manažera. Pola vobiju miestno so doba požadania dále podlieši, dokiaľ dota žanr so hodžacich kandidátov nimaja. V nemsko-serbskim ľudovým dživadle je miestno dramaturga za serbské a nemské dživadlo dále vupísané. Zajemca namakao je projekt Zari za miestno rečného motivátora ve slepom a vohozach. Budiska iniciatíva Happy Monday Vesova Punžela biečera na 5.20. také zetkanie miestče přeprosila. Dešika dla nesviečachu kajž plánované na serbskim kiršove, ale kamentnem domie. Iniciatíva pracuje sovot nalieča 2024 vo mnohotnosť, kreatívnosť a demokratickú zromadnosť v Budišine. Jaca ač posta tovarstvo skupinou a institúciu zariadovania podpiruje, mez druhým tež domovina, rečné centrum Vitae, Serbský institút SLA a Dživadlo. Serbská raketa reka dobečarské mústvo letušeje bič volejbulovie túre Zadkule. Ve finálu čera Mivočicach přesadžichu so po cioch sadžbách přečivo mústvu Malinovky. Mústvo obokovo Tadija Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze dobil prvý raz pokál. Ižo ve pofinálu porazichu loňčich dobečariu Zambuka Allstars. Niedže cista posta ľudí bie na finále túre do Mivočic přišlo. Dohromade bie lieca 10 stacio. To bych upověst Čekyš na makače tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čence je zvětša pomočeno, vo sebe večo tu a tam tež kusk tež čiká 19 do 21 stopňov.
0: A to chcú rád ešte dodáč. 22 litrov je sa v pravočicách najšvo 40 bukecach, no a keľko pola vás doma zároce zdielči nám to ráde přes tež četou funkciu našie dámotnie app MDR Serbia. Rune taká iš novašče z droho, dokéž tam všetko doždere beží, to so veselíme přes kúžiškúli informáciu a přijemoj, dobrý start do džensnejšie vútore. Milan a Jakub, 4 po naposedmiche.
1: Serbský rozvoz.

0: Vočim, so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: Multitvarski projekt Sakskeje v Rakecach traje trošku dlje, od tem pisaja Sakske novine. Tam však saniruja rod a podlanske tvarenja za krajnu šulu za rybarstvo a dalše institucije. Vona příčina za dlienje su netopirje. Jace hač 70 poriku rytkeje družine tam pod sichu rodu svoje močatama. Tohodla su šelake zbytne dživa hakleve na zime a zime možne. Kletu ve februare pak má šo hotove beč. V Cersku Černec v okresu Šprevianisa je velk nakromi se sedom kokošu moriu, kiž bych ju tam bez pota na polu. Stavo je soto vodnio, susot je samo s hendijom filmoval. V tem pisa Lausitzer Rundschau a menuje tež příčinu za tutunskeren nevšedny nadpad. Oportunizm, tež velk tak jednore, než to žranju namaka, von vizo tež kúre bere miesto sorne ve lesu abo s potom škýtane voce. Strach potom pak vopste, zo si velký tute jednore žova píce spomiatku ja a so nahoča.

když Lisa Čonakec nám zaspěvá. A ja tute vodechnenie som včera po cvi v Užice zasvešal skončne dešť, što pak rieka to napríklad za rybariu tu ve končine, kak vujka je škoda falovacie vody a suchoty dla, nedom vám to sputam rysovač, štyri posledem ich je.

0: 12 menšinov poasede mich. A došak ste tež bytli naraz by kytro čerstve vonka čera. To sú si nikoci zaso pelzl z kamora v urebali. No a ja sa prašam, kak da sú Serbia, horco tu zajšvých týdženov z seba přežibili a přetrali.
1: Momo mojem pasenk ste ho. Tam sú ste dučky ukupali a možno denu skočili, že otrebno bolo. A to na skýve sa nem, že dopali, že tam o leta nesta ústu nucka, bo ten pasenku lecka šleca.
2: Nie, tu čopo tu ja netreben stajne, ale duš mu to nekaj pleje také, tene vokvodne nebo topon teni orene. Mu chcemo šun také svobodne kodžič, no, nic jara počič. Also 42 ja netrebam šec.
3: No, ja budemo prajeva, musmo šec, še te vulke zbožo mili, zasmo noce mili, doš nízke temperature. Suše svoje bydle na převetriu, tu nedere spavu a pon mu žen to zneš.
4: Šo poradku kajše bolo, netko čo šula los a u šuli se vezo za džiči lepe koncentruje.
0: No a pri takých přijomných pazorkách, ličných temperaturách mive a tola trošku dešče kojte budže nebudže nož dženca, ale bez vlatejš přichodných dňach, to môžeme raz vúboko vodechnúť. No a kvôdne by potom tej ščera v Miłoczycach na vulkým finálu Zatkula Beach Volleyball Lovia Ture. Finale. Chceme ešte raz zimač. Tienca rano. Potom zoje Aleksandr Rybak zaspieval tu serbským rozvozu. Všemoj. Dobre stát s Milanom a Jakubom.

0: Sme zas romadže prajatý šulario, skončne zaso šula praja čitamni, škoda zo so prôzny nimo čitamni. Haj, vod nová šulsko leta máš, Moratko, tyž na gymnáziach a vyšších šulách hač do 8. letníka pod sebe zakske tobole, abo tyž v špinže vostanč. Tole nie zakaz, ale v usvobodženie, tak praje zakský kultusminister Konrad Klemens v podcaste a šako vočakuje si z to, zo so koncentrácia šulario polepší a mesobne přečený kontakt tyž. Za veľa šulu zakaz šmoratku pak nie je ničo nového, šako sú to dávno sami hižo riadovali, vie redaktorka Lydia Mačiová.
1: Hej, tak je na vyššej šuli v Ralbicach v domovom poredže z leta 2020 zapísané, že so šmoratko na šulske ležonosti nevužíva a to páči za ši letniky. Nic jenož hač to 8. letnika, kež je to nitko pod suvizakskej postajene. Jelizo vobladuje vúča abo vúčaka vúživanie digitálnych nástrojov v vúčbe jako pedagogiste z Mysvapone, potom smeča so vone v vúzačných pádach vúživač. Tak je mi návodnica Milenka Koborova na naprašovanie zdžiliva. Tež na vyššej šuli v Voklecach sú privátne handy a mobilne kunčné nástroje po celej šulskej ležunosti hasnené a v šulskej tobole zaurené. Kajž tam z leta 2024 v domom po registri. Při pšenženiach so nástroje z čázaja a smeča so jenož od starších vodovzač, tak vednica šule.
0: A tež na serbskim gymnáziu Budyšine maja šulario na šulske ležonosti hižo dlie šmoratka hasnene mieč a to pvači od 5. hač do 12. letnika. Aj zmys, nové regule však nie, so mili vúčario, netko kajš policišča vokobiač a šuže šo kontrolovač nie, a co tam šmoratka tej šasnele, tak kultusuje minister Klemens, buče pak zajímavé, kak so zakaz v obchodže přesadži. Ze stron šulario zakskie šulske rade po takým, treby vujka kritika svišeč, voni menia, že Dyžnic šuli, milí šulario, práve vopkat ze šmoratkami navuknič. Přivšim reaguje kultus na studie, kotrež jasne dopokázaja. Zo je so koncentrácia šulario poobienčiva ze zakazom, chcedža tomu netko zadživač, zo po takým so tyž mezečuvisce, so mez šulariami zasa tyž to stava, napríklad môža tam karterač, škotovač a tak dále. Viace tutej téme namakače tyž naše samotný app MDR Serbia, to môžete si rád raz krotký artikl prečítať.

0: Zase rada tiš novoše, poveda ja tiš spivadu. Na povosmih je tu, pak se da ja poješče seriozne z naše domizne sove, kaj sme to zvučeni.
1: Serbski rozvoz. Poješče. V studiu Milan Greulich.
2: Zorilski zapozvanc zjazkového sejma Florian Öst, CDU, bu do parlamentariskeje přirade załožbe za srbski ľud uzvolene. Volby bychu poslednim posedženskim týdženju sejma do lietneje přestavky. Öst vidí srbsku tradíciu jako krute v obstatku Užice. Kulturne namrjostvo Serbo Škitač a Zdžeržeč je zromadná zamovitosť, tak Öst. Załožba za srbski ľud financuje sovo zjazka kaštež Zakskeje a Braniborskeje. Parlamentariska přirada poradžuje załožbu radu. Jej přispušeja stajne dvaj zastupere zjazkového sejma, kajštež krajniju sejmu Zakskeje a Braniborskeje. Zakski kultusový minister Konrad Klemens je včera zromadne se zamovitými krajného zariada za šulu a kubvanie Vyšu šulu Slepovo pytal. Klemens džakovaše sobučarskému kolegie, šulskému viednistvu a sobudživačerjam za ich vobladnive reakcie na neviedzone popularizovania podavka, kiež by so na kubvani šumir zustav. Tedy by šulske navodnistvo po pohorškach nedom na prvním dňu externe dživadvový projekt zakončivo, zrečenie v upovedži kajštež starších a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmove s ministrom na rečachu pak tež téme, kajž stúpace ličbe šulariove slepom a pobrachovace personál. V srbských institúciách sú tu kvíľu jenož jednotlivé miestna vupísané, za tute pak čím núznišo ľudí pýtaja. Také miestno za šulské sociálne dživo na srbskej vyšší šuli Ralbice hižo dlieje nevobsadžené. V ľudovom nakladníctve domovina pýtaja na vodu za rozšerenie a marketing, kajštež marketingového manažera. Podľa vobiju miestno so doba požadania dále podlejší, dokež dotal žanr so hodžacích kandidátu nimaja. V nemsko-srbskim ľudovom dživadle je miestno dramaturga za srbské a nemské dživadlo dali vupísané. Zajímca namakao je projekt Zári za miestno rečného motivátora v slepom a vohozach. Budijská iniciatíva Happy Monday Vesova Punžela by včera na 5.20. také zetkanie miestče přeprosila. Deščikadla nesviečahu kaž plánované na srbským kiršove, ale v kamentnom domie. Iniciatíva pracuje sovot nalieča 2024 vo mnohotnosť, kreatívnosť a demokratickú zromadnosť v Budišine. Jaca hač posta tovarstvo skupinou a institúciu zariadovania podpiruje, mes druhým tež domovina, rečné centrum Vitae, Srbský institút, SLA a Dživadlo. Srbská raketa, reka dobyčarské mústvo letušeje bič volejbulovej túre Zadkule. V finálu včera Mivočicach přesadžichu so po cioch sadžbach přečivo mústvu Malinovky. Mústvo vokovo Tadia Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prvný raz pokal. Ižo v pofinálu porazichu loňčich dobyčariu Zambuka Allstars. Niedže 300 posta ľudí by na finále túre do Mivočic přišlo. Dohromady bilieca 10 stácio. To bych upovieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca je zväčša pomročeno, vo sebe večer tu a tam tež kúsk deščika 19 do 21 stopňov.
0: A to sú napríklad denní kínie 5 cicečí litrov. Nadešťovali čera biodnia pravočicach 22 a bukecach 40 litrov. Nadroze doždere beží brzka, čežone za vás. Nímam tu iš dobrý start, do džensnejšie je vútore.
1: Serbský rozvoz.
0: A to s Tomášom Kraužu, 4 po napo 8.

0: što runne dietu nedrži na to rade prašenje, što trebaš za perfektny steak doma svojskej kuchni, napríklad dobry čvak mjasa, sove, lunk, volia a voblubovane tygl, abo tola WLAN, airfryer a jušku z termomixa. Kuchnie w naszym kraju są najszelakorysze wyotowane z modernej techniku, aber też z klasice po starym maszniu, a Bettina Wenderotowa jest raz we waszej kuchynie rozladowała.
1: Które pomocniki w takiej kuchni trzeba, to są znane też moderne pomocniki, kiedy naraz jest zjadać, albo prajen, co po starym to przede też szło.
2: A jenczas buta, ty szelakę wice warić, no, zain, wist, what my duma. Thermomix war gerade Polyukicini, aber Tete Dips, Solid hier ist er dann der Raja, dem Airfryer, dann der Prajane Witze zu lehnen, noch eher super hot wäre, ne? Aber den Pommes frites gekischen, die gerade hier da.
3: Airfryer, da bin ich beprobt, jedna Idee, meiner Mutter. Wund, chce, dass du dann Apparat gerade mit, aber wo sie wird dich schon, Huster, dann potom bisschen mit Kaschkowaski, aber dich Rübu, und die Suras Wuspitali, das Airfryer, tvaruje kulky činč.
4: A za dvejmu osobie, kajž my s mojim mužom smo, jo to optimál. Ja sem pregľované neplečiniva, ja znosim tam kokošku pekva, šnitzle. Če ja ike suchini recepte, dokiš mám ja neke haufen suchini, aj. A drude to lepečo, a drude mi ne hale. Ne, ube ne.
5: Ja še sem pozastavský, ja mám moje honca, moje tigle, a žane elektroniske pomoce, te ani mám. Na kužu pát môže jen prajť z kužu druhý domácnosťu, po mojich včečeku taký nástroj doma, súbú ve kuchni, po aj vizu, a to sa letie svoďa, ale moja ty.
4: Dače si u te pomáč varič, mestom od interneta, a ja nem, od ktorých honcu, kýž môža kúzvať, alebo ešte to šo po starým.
6: Also stoši nás, podľa Thermomixa, was je přesvedčivo, jo tam noho stronskosť, čutoho nástroja, vôjkotne, ka veľa možnosť, čo jen sa z nima, wenn er bio Butlerstadt a Mischet eine Mojo Pschi Butler drüe Witze chind.
3: Dici Lubu ja Rezepte gleich potom sa Kreppe, aber sa Plinze, die Stickanze Mojo in Tamera dere, sie ist Mischet als Stichister, a Smit und die Hijera sa jen Cocktailo Wietscher, wo sie wali dismi ne alkoholiske, gleich praktisch alkoholiske Cocktail ras Wuspitali.
2: Heilet das ja so, man das Boja Boa, so wenn nach dem Auto schaß, kus gmisst na Boa san mit Thermomix, a das hat moa so buda dola seit, stoisch bitte in das Boja, doch isch da Kuchen na Dam, ne bezille tag, dere Ua toana, ha das ja, dam te bedolus haben wir moa. Hej, še možnosti za vareno.
7: Ja sem se kusi s tem zabirala, ja sem se pom pšečiva tom termomixi rozsudživa, dokis jo tun jara droj, a za še malo mnóstvo vari, za me, za moju svojbo. Ha, ja ti neke nesem tun fanvoto, za dom ja stajne moj handy, abo WLAN podľa meč, ja še mam jenu deku knihu s receptami. Ja ti, ja ti še mo internet še ladam, ale še doroma da ja rade ti kus po začuču varim.
8: Čiše, čiše, vopoči čiše po sameš. Tak činím, kaž, že som sa všet postali tam ženiu a takéto odstavo. A to si ja tým musú to svoči.
0: Aj to tlaj na koncu to najvážnejšie zo svoči, ktoré nástroje kuchni vúživače. To chceme od vás vedieť a rade môžeť nám svoje odmove tež ešte na našim kanálu na Instagrame, napríklad pod MDR Serbia priposvať a tam tež na našich stronách internete, alebo našej dámotný app MDR Serbia namakáče ďalšie zajímavosti, koľvokovo, Thermomix, Airfryer a ko, kak sú naše moderné kuchne bez dvila týždňenským času vôtované. 7 hodín postaje.

0: Uhu, ja sam Ludkito, eksperta za borakaustva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Uhu!
1: Ludkaj, svršitaj to. Tum češki reskot. Zemja pod mojimaj nuškomaj so iba.
0: Ladaj taj, tam... Mies štomami ste vulka zelena mašina. Oh, ma huborske kolesa a dohu ruku.
1: Prošu nic. Ta doha paca ma moce a za nami rabne. Skovajče so, kic!
2: Mato, to nie je žane zvirjo. To je lesna mašina. Z nje lesni dživačerjo z dunki štomu nasokvadu abo na tamne miestno boža.
0: Mielčo, nadaj taj, mietko so ruka hýba. O, vočini so, kajš tajke klišče, začip tre rába.
2: Tamle leží romana dreva, zaujšte ma so votnosič. Snano přijedže boze nakvadovak.
1: Hýšče jedna mašina, nie je hára hýžo vulka došť.
0: Pondu blíže. Co vidieť, hač má mašina nos a hubu, abo jenož tu ruku.
2: Oh, nenč preblízko, Kito. Vulke mašine sú silné. Vota loka je vieštiše a môžeme šitko dere vopkeč bohač.
1: Wow! Oh, netko je lesná mašina vopoče zasečala kajštajky zmi. Myslach se hune, zo nám štom na palce padne.
0: Ale ladaj, jak rén je dživa, jeden zdunk po druhým. Kajž so bychu byli jenož kiešky.
2: Aj, mašina je silný pomocník, žaden zvý duch.
1: No, když je tajka dušná, potom pak by mohla nám s vůlkými kvěščemi raz přikývač.
0: Ste to videli? Mašina nimale rejuje. Verči so vokolo sebe a dlouhá ruka vopravde kýva.
2: Ale když chceš, môžeme rádi ročo kývať. Tutomu přečelnému pomocníky lesu.
3: Ahoj! Vulko, ruka ce přečelo! Štomisko našovako!
0: Stajuj hotovaj s kývaniom. Mašina je hotová, ona odjedže. Nic je so dále do jahodkou. Pojtaj, znajú vulkotne bleč.
2: Oh, hej!

0: Napo Dziewczyś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Zorecki zapozwanc zjaskového sejma Florian Öst, CDU, bú do parlamentariske přirade založby za serbský ľud vuzvolené. Volby bychú posledným pod posedženským týdženiu sejma do letnieje přestoky. Öst vidí serbskú tradíciu jako krúte v obstatku Užice. Kultúrne namrievstvo Serbo Škitač a Zďaržeč je zromadná zamovitosť, tak Öst. Založba za serbský ľud financuje zhovod zjaska kajštež Zakskeje a Braniborskeje. Parlamentariska přirade Rada poradžuje založbu radu. Jej přísvušeja stajne dvaj zastupiare zjaskového sejma, kajštež krajniu sejmu Zakskeje a Braniborskeje. Zakský kultusový minister Konrad Klemens je včera zromadne se zamovitými krajného zariada za šulu a kubanie Vyššiu šulu Slepo opýtal. Klemens ďakovaše so vúčarskému kolegii, šulskému viednistvu a sobudževačeriam za ich vobladnivé reakcie na neviedzone popularizovania podavka, kýž by so na kubanišču v Mircu stal. Tedy by šulské návodnictvo po pohorškách nedom na prvním dňu externé dživadvoj projekt zakončivo, zrečenie vúpovedživo, kajž tež starších a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmluvie s ministrom narečachu pak tež téme, kajž stúpace líčby šulariove slepom a pobrachovace personál. V serbských institúciách sú tu kvíľu jenož jednotlivé miestna vupísané, za túte pak čím núznišo ľudí pýtaja. Také miestno za šulské sociálne dživo na serbskej vyšší šuli Ralbice hižo dlieje nevobsadžené. V ľudovom nakladníctve domovina pýtaja novodu za rozšírenie a marketing, kajž tež marketingového manažera. Podľa vobiju miestno so doba požadania dále podlieši, dokež dota žanrch so hodžacich kandidátu nemaja. Nemsko-serbským ľudovým dživadle je miestno dramaturga za serbské a nemské dživadlo dále vupísané. Zajemca namakao je projekt Zári za miestno rečného motivátora ve slepom a vohozach. Budijská iniciatíva Happy Monday Vesova Punžela bie čera na 5.20. také zetkanie miestče přeprosova. Deščika dla nesvedčachu kež plánované na serbským kiršove, ale v kamentnom dome. Iniciatíva pracuje so od nalieča 2024 čivo mnohodnosť, kreatívnosť a demokratickú zromadnosť v Budišine. Jaca hač posta tovarstvo, skupinu a institúciu zariadovania podpieruje, miest druhým tež domovina, rečné centrum Vitae, Serbský institút, SLA a dživadvo. Serbská raketa reka dobyčarské mústvo letušeje bič voli bulovie túre zadkule. Ve finálu čera v Mivočicach přesadžichu so po cioch sadžbách přečivo mústvu Malinovky. Mústvo vokovo Tadeja Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prvný raz pokal. Hižove po finálu porazichu lojnších dobyčariu Zambuka All-Stars. Niedže 300 posta ľudí by na finále túre do Mivočic přišlo. Dohromady bilica Jessac Stacio. To bych upověst čekýš namakače tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenco je zvětša pomročeno vo sebe večo tu a tam tež kus kdeščíka zmijeme 19 do 21 stopňu hodňo.
3: Na drohách kotko a svodko, ničolos. Šo? Porané a dere výži tu horní vúžice, tuž vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Simíčine po Napo, Dživečiche, Milan a Jakub Přejmoj. Dobrý start do dženstnišie vútore.

0: Sedom po napodzielecie się poramy sodomadżarskie.
1: Narodne mężczyny. Zcze to iżo wiedzieli?
0: Damniši mađarski šulski sistem pokaža menujce z džiatnače 80-tych let a je zasadne hišče tak natvarjene, kajž su se jon zamovići za socialistický čas vumestili. A to ma tiž lepšinu za narodnu menšinu Nímco tam mađarski, kajž Janek Vočo rozpravja.
2: Žvobík, pestovania, 8 let šula a potom 4 leta gymnázii abo fachovú šulu. Tak je skrotka prajene mađorský kubanský systém natvarene, ujasnia miesto předsedka krajného samozáradníctva Nímcov ve Mađarske a zdobom prezidentka Federalistické unie európskych národných menšin FUN Olivia Šubotová. Potem ste ja zajímuanom univerzitu otevrene. A vysokošulský obvuk je jeničky, kotrž je Mađarska popše uroče potom jako člen Európskeje unie přetvoriva a modernizovala. Zasadne, tak Šubotová pak.
3: Môžeme riec, zo započneme hižo ve žvobiku s nemskorečným kubvaňom. V mnohých pestovarniach však máme integrované žvobik. To ríka zo pšindu naše dječi znieže dvema letom aj do žvobika, tu nedom dále do pestovania a z vosom do šule.
2: Dohromady maja od žvobika hačke gymnázie neže 500 kubvaňišťov, kdež nemskorečné kubvanie poskyčia. A kajž Olivia Šubotová dále rozjasní, je mez nimi tež tu išto malých, však je v končinách, kdež Nímce sydla, tež tu išto jara malkých vieskov, kdež maja zväčša svojské pestovanie a tež svojské šule. Vôľke to vúžadanie, však má stát na všetkých kubvaniščach trebne pedagogický personál zavestiť. K podpere kubvarjov a pedagógov maja tam svojský, nemský pedagogický centrum, potajkým, kajž pola nás, rečné centrum Vitaj. K zdobovaniu trebného personála v pestovaniach a šulách kroča v Mađarske podobne puč, kajš ju nekotre v okrese v Delnej Vúžice praktikuje.
3: Vudávame stipendie, a to tiež ze státnej podpieru. Také stipendie dostanú príchodné pestovárky abo príchodní vúčerio, ký sú za studií pedagogiky rozsúča a sú zaujazajú z najmenša 4 do 5 let v viesnej pestovani abo šuli dživač.
2: A to tu chvíľu dere beží a modostní stipendiový program dere přivozmu, tak Šubotová. Hina Kačpola na Svebužice je politika v Mađarske spoznava, že je dvurečné kubvanie nešto vosebite, a tož vúčerjov a pedagógu kýtež vosebite honoruje, ujasní Olivia Šubotová.
3: V mađarským kubvanským systéme sa dvurečné kubvanie vysoko hodnočí. Tak stejí samo v menšinovým zákonu, zo prevozmu vúčerky a vúčerjov přidatné nadavky v národnostnom kubvaniu, kajž to pola nás mienujeme, dokáž je to za šitke menšiny. A to stát tež financne podpiruje.
2: A tale financná přirážka k mzdě vúčerkám a vúčerjám vúčinia tu chvíľu 30%. Povovanie stane so tak za modostných financielne atraktívnejšie. Systém tu chvíľu runie tak dere funguje, kajž program stipendiu. Tohle so Olivia Šubotová tež nebojí, zo nedávno novovolené knižostvo nešto na tom zmení.
0: Rozpravia Janek Vočanová, taká financná přirážka by závěšte tež pro nás. Mnohých modostných přesvědčíva so z vúčerku abo vúčerjom stač. Janek Vočar je nám vo kubanským systéme nímskeje menšiny v Mađarske rozpravjal a dalše přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach tu v Európe namakáče na našej internetovej strane, na našej app MDR Serbia abo rade tiež v ARD Sounds.
1: Národné menšiny. Vše to, čo vedieť.
0: 8:41 je Marko Smua zaspiva Moja medicina.

Dvejari cni ungeminu ve italske, co mi se žinca zabiraš v našom tematickom uščevanju a vesebne tamnu muziku zeznavaš. Knjigbe vo menšinovih recach, co mi vam dorade daš, kateréž uvožiju diskusije. Jo a žišja modosne přijdu teke na svoje koste, čo jenko slušešo a ferijova pokazka za všech, kateréž se rád pogibuju a přitom teke ještě něco uknu, jo teke pedla.

kulturne magazin bez sares gerece, čo zašel do vali, pri mikrofonie Joza vás Anja Kochojc-Švarcová, vítam vás učobne a žucem vám spätobnú pôdňumu přestavku s nami. A s ktorými témami to vám net ulicujem.

Dvojarecni ungimino ve italske, co mi se žinca zabiraš v našem tematickom uščevanju a vesebne tamnu muziku zeznavaš. Knjig bevo menšinu v hrecach, co mi vam dorade daš, kateréž uvožiju diskusije. Jo, a žišja modestne přijdu teke na svoje koste, čo jenko svišešo a ferijova pokazka za všech, kateréž se rád pogibuju a přitom teke ještě něco uknu, jo, teka pedla.

0: A dopokazujo, až jadna rec, žednje v camego nie umrio. Zajemnje na tych knigwach nie jano ta analyza recnego uvijanja, te šake modele recnego zasevržuvinja, a te učobu vamajúce opisanja v zgubinja reco. Zajemnje jo teke ta venku na diskusia k tym knigwam. Starcova som na nje přes diskusiju v New Yorka, v jednom z neuznamnejších kulturnych magazínov sveta. Tamný recenzent píšo v opozícii k Smith Gaila, až jo okej, rece umrieštaš, gaž njamajú veci povedajú. Však pláši recne zase vrživenie teke viele pienies, a ten užitk za pošyknú zgromadnosť má se do pšašania stajíš, gaž jadna rec neovece sredk šedneje komunikácie.
1: How to Kill a Language, knihy od Sophia Smith Gaila, ve engelské rece s ujšlíve nakvatníctve William Collins, je dostaňo šoteke ve internetšek.